potřeboval věc hodit. To bych si tak dál. Bylo by to krásný, bejt bez kemitou bouří.